0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Relaxáda.
1: Sliboval jsem oficiální hitparádu Relax Rádia, to znamená Relaxádu, je to tady. Pojďme, máme před sebou 10 skladeb, přesně tak, jak jste se řadili na www.radio-relax.cz. No a kdyby tady náhodou některá z nich byla už pětkrát, tak máme tady k dispozici 4 novinky, které máme nasazený nově a tyhle skladby, jak se říká lidově, náhradí. Jste hodně zvědaví? No tak záleží na vás, jak jste hlasovali, jak jste to seřadili, já to teďka jenom všechno odehraju. Jdeme na to, protože rekapitulace musí být na každém začátku.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Milky, já tuhletu skladbu mám hrozně rád. Just the way you are. A na relaxu 3. místo minule. Kdo byl na druhém? Tak upřímně, do žaketa, já jsem se tím nějak netajil, mi za tu dobu, co je v Relaxáde, moc jako k srdci nepřirostla, myslím tím hudebně, není to úplně moje krevní skupina. Každopádně vy jste je svými hlasy vynesli na druhé místo. Jednička je taky jasná a tam tak jako docela souhlasí Madonna a Sabrina Carpenter. Nicméně měli jsme minule jednu ze 4 novinek, která jako se nedostala do toho pořadí těch 10 skladeb, to znamená dneska ji uslyšíme maximálně, když vám ji teďka představím. Tak pozor, nadechněte se, protože i pro mě to bylo docela překvápko. Krištof a Dominika Aládža, Půlnoční hřích. Mně to přijde docela divný, protože to je dobrý. Ale nedá se nic dělat, rozhodují vaše hlasy, já hlasovat nemůžu a já bych jí ten hlásek dal. Každopádně, jdeme na 10. a 9. místo, na 10. je Hilary Duff. Jako, tato má tak jako napůl, by se dalo říct, protože ona byla kdysi hvězdou seriálu Lizzie McGuire, možná pamatujete. Později ji vzdělávali doma, měla takové to domácí vzdělávání, ale není hloupá, pozor, aby to jako řekl nějak kulantně, protože navštěvovala kurzy přes Harvard Extension School, to znamená, že dělala školu tak jako tak říkají z nadálku. A ještě jedna zajímavost tady je, mezi její předky prý údajně patří skotský král Robert Bruce. Tak to si myslím, že jako hovoří za vše. Hilary Duff, minule novinková, dneska na 10. místě. Na 9. Henry Moody, to je zase chlápek, který se proslavil díky TikToku, kde vlastně sdílel jakoby náhodou ukázky svých písní ještě předtím, než je vydal. Jo, takže jasný, že během krátké doby se získal miliony posluchačů na celém světě. Jako, takhle se to dělá.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle to byl Henry Moody a jeho skladba, která se jmenuje Miss You. Mimochodem, když se na to dívám, pozor, deváté místo. Jako mega postup, minule byl desátý. Já si myslím, že každý místo je důležitý a každý místo je svým způsobem úspěšný. Teď pojďme dál, protože před námi je první novinka ze čtyř, kterou tady pro vás mám připravenou, a za ní je Alex Warren. On na konci srpna bude vydávat už vlastně druhý album. Ta deska se bude jmenovat Wild Child a tohle to, co pustíme dneska, se jmenuje Passenger, ta skladba, a je to jako velmi energický letní single. Takhle, mně to přišlo jako, že letní single, jestli byl energický, asi trošku jo, ale to je jedno. To je novinka a hned potom se podíváme na osmé místo. Tam je sympatický DJ, který se říká Kygo, což je v podstatě zkratka jeho příjmení a jeho jména. On se jmenuje Kyre Gorwell. Jo. Je to vlastně jeden z nejúspěšnějších DJů světa, a to i přesto, že původně chtěl pracovat v oblasti financí a hlavně on studoval ekonomii. Dobře si to chlapec počítal, kde vydělá víc.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Muzika, kterou určitě vždycky a všude poznáte, Kygo, skladba, která se jmenuje Heaven on Your Mind, mimochodem aktuálně 8. místo, minule to byla novinka, takže jako docela rychlej start, ale nebyl nejlepší. Ještě máme jednu skladbu, která byla lepší z minula, ale k tý se pomalinku ale jistě dostaneme. Když řeknu jména jako David Guetta, Alok a tak dále, tak vám musí být jasný, že tahle ta novinka se určitě chytne. Mimochodem, teď jsem někde nedávno viděl něco z koncertního turné Davida Guetty, on teďka vyprodával dost staďáky a na tom posledním, co byl, tak tam měl, mu tam fanoušci udělali obrovský aplaus a pouštělo se tam video a tak dále. David Guetta se tam úplně normálně fakt jako rozbrečel. Ani se mu teda nedivím, protože ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. No a když k němu přidáme ještě Aloka, což je brazilský DJ, který v podstatě je těsně za tou trojkou těch nejlepších DJů na světě, docela by mě i zajímalo, podle čeho to dělají, je čtvrtý, což by mě na jednu stranu štvalo, protože to už je několikátý rok, ale když se dají tyhle ty dva dohromady, tak z toho vznikne novinka, která určitě bude bodovat. Run on River za chviličku a hned potom si dáme Madonu I Feel So Free. Mimochodem, víte o tom, jak to vypadalo, když se Madonna rozhodla, že se dá na hudební kariéru? No tak ona se přestěhovala do New Yorku, údajně měla v kapse jenom několik desítek dolarů, co mu bych skoro věřil, a před tou světovou slávou pracovala krátce, kdysi tohleto prodejna byla i v Praze na Václaváku Dunkin Donuts a oni tam ho tam teď propuštili po té, co jeden ten donut vrhla po nějakým zákazníkovi a tak dále. Takhle, možná to je kec, nevím, ale já bych tomu v případě Madony docela věřil.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tohle je v podstatě třetí relaxáda, kde máme takzvanou double Madonu, jo, to znamená v téhleté verzi I Feel So Free, a pak máme ještě jednu se Sabrinou Carpenter, která je tady dneska naposledy a je na úplně jiném místě, ne, jakým to si asi dokážete představit, ale k tomu se teprve dostaneme, protože teď jdeme na šesté a páté místo. Na šestce je projekt, který se jmenuje Bunt, což znamená v němčině barevný, a v jejich případě to má jaksi takovou jako snahu nebo označit, odrážet snahu míchat elektroniku s folkem, což je mimochodem velmi zajímavá kombinace, popem a nebo různýma akustickýma nástrojema. Jinak samozřejmě tohleto duo muselo prorazit díky internetu a byly to hlavně remixy jejich skladby, která se na internetu objevila, a tím pádem jim to začalo fungovat. No a hned potom se dáme na pětku, tam je Demi Lovato, to je kámoška se Selenou Gomez, začala samozřejmě v televizi, což jí to strašně usnadnilo, ale kromě zpěvu umí hrát třeba na klavír, kytaru a bicí. Demi Lovato je ze sedmičky na pátém místě, Love Rides Jeans, za chvíli si to dáme, jinak doufám, že vám ta dnešní relaxáda příjemně ubíhá.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

0: Demilová to se vyšplhala z minula ze 7. místa na 5. Vzhledem k tomu, že je tady 3. týden, tak je ještě docela velký předpoklad, že se dostane do té první trojky, držím jí pěsti. Proč ne? Je to taková docela příjemná muzika. Teď ale pozor, nám mám takovou hádanku, o kterých dvou hudebních událostech se v posledních pár dnech hodně mluvilo. Skoro až moc bych řekl. Tak jednak samozřejmě festiák Rock for People, to je jasná věc, skončil. A jednak to byla samozřejmě série koncertů Evy Farné. Jako dobrá je holka, vyprodala to kompletně všechno, viděl jsem i nějaký jakože ukázky a podobně. Jo, myslím si, že se jí to povedlo, myslím si, že může mít ze sebe radost a že může být na sebe pyšná. Nicméně, mluvím o tom hlavně proto, že máme tady jako třetí novinku Evu Farnou, aby toho nebylo málo, a skladbu, která se jmenuje Neříkej, co má se stát. Já to neříkám a v podstatě ji za chvilinku pustím jako novinku a budu jí držet pěsti. Já myslím, že jako ta má teďka takovou podporu, že se do té desítky určitě dostane. No a potom bude Robin Schulz, to je takový jakože první německý interpret, který vlastně překonal miliardu přehrání na Spotify. Jo, a původně vznikla jeho skladba Waves, o které asi jste už slyšeli, jako klubová verze. No a takhle to dotáh.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Robin Schulz a společně s ním zpěvačka Barbs a Better Times. A jsme v Relaxádě, to znamená hitparádě Relax Rádia, do kterého můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Koukám se na to, jsou na čtvrtém místě, minule byli pátí, takže vypadá to nadějně, půjde se ještě vejš. Koukám, kolikátý týden tady jsou třetí, takže určitě šanci mají. Ale my jdeme dál, před námi je další novinka, jestli se nepletu, už je to úplně poslední. Lost Frequencies, což je další, tentokrát belgický DJ, který se ve skutečnosti jmenuje Felix de la Haye. A pokud se ptáte, jak vzniklo tohleto jeho umělecké jméno, Lost Frequencies, je to velmi jednoduchý. On kdysi na začátku kariéry remixoval takový ty zapomenutý skladby, Lost, jenom abyste věděli. A ty označoval jako ztracené frekvence, aby v tom neměl jako bordel. Takže Lost Frequencies a vzniklo z toho vlastně jeho přezdívka. Tak toho si dáme teď jako čtvrtou novinku a hned potom Calvin Harris, to znamená, že se k DJu v podstatě nevylezem. Tohleto, nebo tenhle ten člověk má samozřejmě svoje občanské jméno, jmenuje se Adam Wiles a docela zajímavý je, že nezačal hned muzikou. Jeho první prací nebo vlastně takovou brigádou byla práce v rybí továrně ve Skotsku. První muziku skládal už ve 13 letech a to mě docela zaujalo na legendárním počítači Amiga 500. Tak jsem se na to podíval, jak to vypadá. No tyjo, to je dobrý pravěk. Zkuste si to když tak odevřít. Amiga 500 na tom dělal svoje první hitovky, kam až se dostal, tak to posoudíte třeba dneska, protože v Relaxádě je Calvin Harris spolu se zpěvačkou Jay-Z na třetím místě a ještě pořád má týden k dobru.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: co si budeme povídat, Calvin Harris udělal velmi chytlavou muziku, Jay-Z má velmi příjemný hlas na ženu, jejich společné dílko se jmenuje Satisfy a jestli se dobře dívám, tak je tady čtvrtý týden a už na třetím místě, to znamená na bedně, už jsou. Ještě se můžou dostat vejš, není problém, ale to musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vaše hlasy rozhodují, kdože půjde nahoru, anebo kdože půjde nakonec dolů, to je jedno. Teď máme před sebou druhé místo, to je skladba, která mě fakt jako dostala. Mně se hrozně líbí, i přesto, že to není nic novýho, jsou to Milky, ten hit se jmenuje Just the Way You Are, ten jako vzniknul někde na základě skladby ze 70. let, ale mně se líbí jednoduchostí té melodie. Za chvilku poznáte, a já to mám tak jako po každý relaxádě úplně stejný, odcházím odsud a broukám si to. Minimálně ještě tak jako hoďku, když jdu pěšky, tak možná i díl, když jedu autem, tak jenom chvilinku. Takže dáme si druhé místo. Nezapomeňte, že stále můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Třeba, no vlastně pro Milky už ne, protože jsou tady pátý týden, takže naposledy. Dneska si je vlastně teda jenom poslechněte, stojí to za to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Druhé

0: Tak co? Zůstalo vám to v hlavě ten popěvek? Uvidíte, třeba někdo si ho bude broukat, já určitě, protože relaxára jde pomalinku, ale jistě do finále. Máme za sebou 9 písniček, co se týče žebříčku, plus k tomu samozřejmě 4 novinky. Pro tohle to všechno můžete hlasovat a posouvat to na www.radio-relax.cz, což jsou naše webové stránky. Jako dneska musím teda uznat, že mi to i sedlo. Ani jsem se pořádně nezastavil, furt jsem tady něco hledal. No, teďka už jsme na konci, to znamená, musíme rekapitulovat. Máme to rozdělený, nejdřív ty novinky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: A tam začal Alex Warren, skladba se jmenovala Passenger, jako podle mě má velkou šanci dostat se do té desítky, ale záleží na vás. A další novinka, David Guetta, Alok, no prostě to je jasná klasika. Je vidět, že léto je prostě časem festiáku, takže tyhle ty skladby prostě budou lítat jedna za druhou. Eva Farná, jo, mlčím. Rozhodně neřeknu, co má se stát, ale troufnu si tvrdit, že Eva se do té desítky 100% dostane, kor teďka po těch koncertech. Navíc musím teda jako přiznat, že i tahle skladba má něco do sebe. Tak a čtvrtá novinka, Lost Frequencies. Jestli se dobře dívám, tak se uvolní vlastně jenom 2 místa. První a druhé jsou tady 5 týdnů. Budete to mít těžký na výběr. Jsem docela zvědav, kdo se z těch 4 dostane do té základní desítky. No a teď si jdeme představit.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Desáté místo. Hilary Duff. 9. Henry Moody. Tady 3. týden a z 10. místa se posunul od minula na 9. To si myslím, že je mega posun. Na 8. z novinek Kygo a Dan Timinsky Heaven on Your Mind. Na 7. Madonna I Feel So Free. Na 6. novinkový stejně jak minule. Bund, jsou to Němci. Takhle moc zpěvu tam nepředváděj, ale tak vynahradí to snad Demi Lovato. Ta je na 5. místě, na 4. Robin Schulz, ten se taky posunul o jedno políčko směrem nahoru. Better Times. A teď už jdeme na bednu, to znamená na stupni vítězů, na 3. místě, kam se ze 4. místa z minula probojoval, procpal Calvin Harris a zpěvačka Jazzy, Satisfy. Druhé místo si dneska, my už jsme si ho pustili naposledy, ale tak jako ještě naposledy si ho připomeneme, ale rovnou říkám, hlasovat už pro něj nemusíte. Mně se to hrozně líbí, já si to chvilku nechám. A jenom chviličku, protože se dostáváme k jedničce a tam je to celkem jasný. Madonna po druhé, já jsem to říkal, spolu s ní Sabrina Carpenter, oni si prej dokonce vyměňovali i nějaký šperky a tak dále. No prostě je to dvojka, která je tady dneska naposledy.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. června. Tento den roku 1858 se narodil italský hudební skladatel Giacomo Puccini. Přesně 40 let poté taky spisovatel Erich Maria Remarque. V roce 1947 se narodil bubeník a zpěvák Don Henley z Eagles. A roku 1956 člen kapely Simple Minds Derek Forbes. Rok na to spatřil světlo světa v australském Sydney rocker Gary Beers z kapely Inexis. 22.6.1961 se v Glasgow narodil zpěvák Jimmy Somerville. O 4 roky mladší je rockový bubeník Tom Cunningham ze skupiny Wet Wet Wet. Narozeniny má dnes také herečka Meryl Streep, ta od roku 1949. Pět let po ní přišel na svět Václav Fischer. 22. červnový den 1987 zemřel v nemocnici v Los Angeles ve věku 88 let herec a tanečník Fred Astaire. V roce 1982 opustila princezna Diana porodnici se svým synem, princem Williamem. Rok poté bylo v NHL rozhodnuto, že zápasy, které skončí remízou, budou prodlužovány o 5 minut s pravidlem náhlé smrti.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Hudba je náš nejlepší přítel, music is my best friend. Jednu minutu po 6. hodině.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Místy je po ránu až pohádková mlha. Pohádkové není to, že začíná nový pracovní týden, ale zase na druhou stranu pohádka jménem prázdniny, ta už se blíží každou hodinkou. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne zejména v jeho západní polovině středních Čech přechodně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na jeho západě kraje i silné a pokud přijde bouřka, tak i silný vítr. A po ránu počítejte s lehkou mlhou. Odpolední teploty maximálně 31. A k tomu letní italská písnička od Neka už za chvilku.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Před pár minutami jsme dostali upozornění z Prahy, z Bílé hory, ulice Bělohorská, směrem do centra. Je dopravní nehoda na místě, nákladní a osobní auto.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní upozornění máme na výjezdu z Prahy na silnici číslo 7. Pokud najíždíte u letiště na sedmičku a jedete směr Louny nebo Slaný, tak pozor, na silnici je pravděpodobně kurtna a je to možná i výzva pro někoho, kdo něco někde stahoval tou kurtnou a teď možná na korbě vlaje to, co veze. Takže pozor, když tak je to ta kurtna přímo u letiště na sedmičce.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 6 hodin, 28 a půl minuty právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: O víkendu nás trošku v uvozovkách potrápily bouřky, tak bouřka možná přijde dneska odpoledne, připravte se na to, uvidíme, jak bude silná. Každopádně meteorologové předpovídají krásný začátek nového týdne, posledního školního před prázdninami. Dnes má být jasno až polojasno, během dne, zejména v jeho západní polovině středních Čech přechodně oblačno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, na jeho západě středních Čech by měly být silnější. No a ráno na některých místech budete projíždět mlhou. Odpolední teplota maximální 31 stupňů a ranní písnička už za chvilku bude od skupiny Čínský, jmenuje se Klára pro všechny Kláry.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Neúplně všude začíná nový týden veselé. Pozor, na silnici číslo 16 na křížení nad Sedmičkou u Slaného se stala dopravní nehoda. Střetlo se nákladní s osobním autem. Pak máme nahlášenou dopravní nehodu u Bíliny. U Bíliny vlastně obchvat Bíliny v části Bílina Chudeřice srazilo osobní auto divočáka a ten divočák leží teď na silnici, tak pozor.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

36 v pondělí 22. června na vlnách Rádia Relax. Klára má svátek ale až 12. srpna, takže to byla taková trošku dopředu gratulace. A pokud budeme gratulovat někomu, kdo má svátek dneska, tak to musí být Zdeňka. Zdravíme všechny Zdeňky, ne Pavlu. Pavlína má dneska svátek, Zdeňka má 23. června. Mi tady ten kalendář ukazuje 2 dny dopředu. Takže já zdravím všechny Pavlínky, které mají svátek, a připravte se na Zdeňky. Oblídněte, kde by se dala sehnat nějaká krásná kytka.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

Dneska se ještě musí vstávat do školy, ale už se to blíží, už se to zkracuje, ten čas, kdy se těšíte na to, že jdete do školy po víkendu, že se těšíte na to, že budete u tabule, že budete vyvoláváni a že máte všechny úkoly připravené, tak tohle to pryč, protože budou prázdniny, škola už končí. No a jeden takový týpek, kde, nebo tip, kde by mohlo být o prázdninách krásně, máme na Facebooku

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Motorkáři, dávejte na sebe pozor, užijte si jízdu, ale opatrně bez nehod v Želivci, to je Praha Východ, Želivec, ulice Želivecká. Máme nahlášenou dopravní nehodu před chviličkou, osobní auto se srazilo s motorkou, na místě už by měla být záchranka.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 7.01.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Časí.
4: Pondělí 22. června bude jasné až polojasné, během dne zejména v jeho západní polovině středních Čech přechodně oblačno, místy se odpoledne vyskytnou přehánky nebo bouřky. Ráno se ještě pořád vyskytuje na některých místech mlha, tak s tím počítejte, ale není taková, že by se museli zapínat mlhovky. Nejvyšší odpolední teplota bude 31 stupňů Celsia, pokud přijde bouře, může přijít i silný vítr. A já myslím, že do školy už se půjde úplně veselé, protože už jsou ty známky napsané, už je všechno rozhodnutý a už jenom přemýšlet o tom, kam vyrazit na prázdniny. Při tom přemýšlení je tady zpěvačka Sherilyn Sargsyan, LaPierre, dobré ráno.

0: chvilku se podíváme na D5, jeďte opatrný, a linka řidičů číslo 606 736 736, jedno upozornění tady budeme mít, ale ať už je školní rok, anebo jsou prázdniny, my máme pro vás každou středu odpoledne mezi 18. a 19. hodinou relaxádo, a zase je na vás, kdo hlasujete, jak vypadá žebříček, je tu od 10. do 1. místa, a taky nabízíme 4 novinky pro vaše posouzení, poslech, a zařazujete je nebo nezařazujete do příští hitparády. Takže i o prázdninách bude fungovat relaxáda na našem webu radio.relax.cz. Hlasujete do středy do 18. hodiny. A jak to vypadá pro tento týden aktuálně na vstupních vítězů na 3., 2., 1. místě?
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. 3. místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Druhé místo. Milky, Just the Way You Are.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Doprava z D5, pozor, pokud jste najeli na D5, 3,5 km je to zhruba na úrovni vlastně ještě před Drahelčicemi ve směru na Beroun, je pro poruchu, respektive pro defekt odstavená dodávka, takže ten defekt bude právě teď asi pravděpodobně někdo měnit tu pneumatiku poškozenou, tak pozor na 3,5 km Rudná Drahelčice ve směru na Beroun. A pokud už míjíte Beroun a už jste na úrovni Králova dvora, tak tady máme další upozornění na D521 kilometr. Na silnici asi se někomu roztrhly odpadky, jsou PET láhve, igelity a nějaké odpadky, které jsou v celém pruhu. Tak opatrně, ať si nepoškodíte auto.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Proč jsem jezdil nebo jezdila rád nebo ráda o prázdninách babičce? To je dotaz, který máme na Facebooku Rádia Relax. Zdenka napsala, já měla tu ohromnou výhodu, že jsem měla babičku celoročně doma, bydlela s náma a druhá bydlela na druhém konci vesnice, ale měla jsem strašně hodnou tetu Irén a k té jsem jezdila moc ráda. Richard napsal, protože tam bylo nejlíp u babičky anebo Markéta. Babička byla zlatá ženská, spravedlivá, hodná a ty její buchty.
1: Ráno na Relaxu. Relax Radio.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploměr venku ukazuje 20 stupňů Celsia, ale máme jinou vlhkost, takže to vypadá trošku jako tropy. Dneska má být odpoledne až 31. Bude jasno až polojasno, i když teď máme takovou polozataženou oblohu. Během dne, zejména v jeho západní polovině středních Čech, bude přechodně oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ty by měly dorazit odpoledne po obědě. Na jihozápadě středních Čech, ale pozor, tam by měly být silnější bouřky. 31, maximum dneska odpoledne, za chvilku po písničce Kalendárium.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. června. Tento den roku 1858 se narodil italský hudební skladatel Giacomo Puccini, přesně 40 let poté, taky spisovatel Erich Maria Remarque. V roce 1947 se narodil bubeník a zpěvák Don Henley z Eagles. A roku 1956 člen kapely Simple Minds Derek Forbes. Rok na to spatřil světlo světa v australském Sydney rocker Gary Beers z kapely Inexis. 22.6.1961 se v Glasgow narodil zpěvák Jimmy Somerville. O 4 roky mladší je rockový bubeník Tom Cunningham ze skupiny Wet Wet Wet. Narozeniny má dnes také herečka Meryl Streep, ta od roku 1949. 5 let po ní přišel na svět Václav Fischer. 22. červnový den 1987 zemřel v nemocnici v Los Angeles ve věku 88 let herec a tanečník Fred Astaire. V roce 1982 opustila princezna Diana porodnici se svým synem, princem Williamem. Rok poté bylo v NHL rozhodnuto, že zápasy, které skončí remízou, budou prodlužovány o 5 minut.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: tak všechno mám.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Příští týden o tomto čase už se do školy nepůjde, protože budou prázdniny. A kolika dětí se to týká? Základní a střední školy v České republice navštěvuje dohromady přes 1,5 milionu dětí. Když to rozpočítáme, tak 1 milion je na základních školách, 515 tisíc na středních a ještě k tomu můžeme přičíst 347 tisíc dětí v mateřských školách a dostaneme se na číslo téměř 2 miliony dětí, 1,86 a všichni si budou chtít určitě užít nějakým způsobem prázdniny, takže příměstské tábory a kroužky pojedou na plný plyn.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jeďte opatrně, jeďte s relaxem, ať se do prázdnin dostaneme bez nehod, bez nějakých komplikací. Komplikace by měly být teď v Praze, v ulici Bělohorská u obory Hvězda, kde se stala dopravní nehoda nákladního a osobního auta ve směru do centra Prahy.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8.00 je přesně teď.
1: Silné bouřky a přívalové deště o víkendu zaměstnali středočeské hasiče. Vyjížděli ke 130 případům a mateřská škola v Berouně je dokončena a otevřena bude už v září. Pěkné pondělní ráno.
2: Relax Radio.
1: Hasiči měli o víkendu plné ruce práce díky silným bouřkám a přívalovým dešťům, které zasáhly středočeský kraj. Nejhorší situace byla v okrese Praha Východ. Problémy způsobily popadané stromy a voda. Hasiči problémy odstraňovali až do pozdních večerních hodin. Jen ve středočeském kraji bylo evidováno 130 případů. Mateřská škola na Máchovni v Berouně je dokončena. V srpnu bude probíhat zápis dětí a otvírat se bude v září. Dvoupatrová budova je energeticky úsporná díky tepelným čerpadlům a fotovoltaické elektrárně. Kapacita budovy je pro 168 dětí v 6 třídách. Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah, přiblíží informace k novým vlakům.
3: Od 14. června na železniční trati ze Zadní Třebáně do Lochovic na Berounsku jezdí nové motorové vlaky, které přichází s moderním vybavením, komfortem a lepší dostupností pro lidi s omezenou pohyblivostí. Vlaky také nabízí větší kapacitu míst a nově jezdí bez průvodčího.
1: V obchodním centru v Teplicích se včera dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Policie nyní žádá svědky události, aby kontaktovali policii na lince 158.
2: Sport.
1: Show připomínající ceremoniály mnohem větších sportovních událostí zahájila včera na fotbalovém stadionu v pražském Edenu 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Na plochu stadionu nastoupilo asi 3,5 tisíce sportovců ze 14 krajů. Zazněla státní hymna, vystoupili hudebníci a akrobati. Kapitán národního hokejového týmu a dvojnásobný mistr světa Roman Červenka pak na pódiu zapálil oheň, který symbolizuje olympijské hry.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Dnes nás čeká jasná obloha, odpoledne se můžou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty dnes jsou 28 až 31 stupňů Celsia. Počasí bude v doprovodu slabého severovýchodního větru.
0: O prázdninách jezdila jsi k babičce?
1: Ano.
0: Kolik máš babiček?
1: No, hodně, 3.
0: Ty se máš. A proč jsi jezdila ráda k babičce?
1: Tak protože... No, protože tam byly jiný pravidla než doma, že jo?
0: Takhle, je to volnější.
1: Ty volnější rozmazlováníčko, že jo? Takže já měla babička hodný, dovolí. Nebo mám a měla hodný babičky.
0: Tak zdravíme všechny babičky tady od Barči a vlastně všechny babičky, které posloucháte Radio Relax, a posíláme vám

Ke snídaní si teď v 8.12 dáme lásku v housce. Myslím si, že to může být taková lehce dietní snídaně a hned potom se vrhneme do sportu, na fotbal.

0: Neuvěřitelné a nečekané. Fotbalisté Cap Verde ve skupině H získali druhý bod, po Španělsku remizovali i s Uruguayí. Výsledek 2-2 dává nováčkovi mistrovství solidní šanci zabojovat v posledním duelu se Saúdskou Arábií o senzační postup. Trpaslík z Cap Verde, který hraje první mistrovství světa v historii, šokoval už v úvodním duelu skupiny, když uhrál bezbrankovou remízu se Španělskem. Včerejší a dnešní výsledky jsou tyto. Nový Zéland prohrál s Egyptem 1-3. Uruguay remizovala s Cap Verde právě 2-2 a Belgie Irán bez gólu 0-0. Čeští fanoušci fotbalu si budou muset tento čtvrtek přivstat před 3. hodinou, abychom neprošvihli duel Česko-Mexiko, který se hraje od 3:00 našeho času v Mexico City.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

In the End, to jsou Depešáci na rádiu Relax, 8 hodin 28 minut. Koukám, že u některých škol už se moc neučí, spíš se sportuje a my jsme soutěžili. My jsme neučili, my jsme soutěžili a soutěžíme vlastně až do dnešního dne. Dneska kolega Aleš někomu předá cenu, kterou tady krásnou máme, nádhernou z Koněprus. Do Koněpruských jeskyň, pokud jste se účastnili naší instagramové soutěže na Relax Radio, tak si držte palce a pěsti pro štěstí, protože můžete získat rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. Vítěze budeme znát už dnes.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: tip na prázdniny. Proč jezdíme rádi k babičkám? Libuše nám napsala, protože prostě babička je babička. Její vyprávění, pohoda a klid, skvělé lívance a vdolky, zahrádka plná jahod a plechová vana místo bazénu, takže to je prostě taková ta romantika prázdninová. Ale třeba Pavel napsal, já ne, babička bydlela o pár ulic dál než já, ale jednou jsem u ní spal a to bylo naposledy.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Až pojedete na Duvču, tak nás můžete slyšet na webu radio.relax.cz úplně po celém světě, tam, kde bude signál internetový. No a jsme samozřejmě na sociálních sítích Instagram Relax Radio a Facebook Relax Radio.
2: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
3: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Lehké upozornění posíláme do Prahy. Ořech, na Ořechu v ulici Karlštejnská havarovalo osobní auto, které narazilo do zábradlí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme přesně minutku po 9. hodině.
1: V Lounech bude nová ambulance rentgenového vyšetření, které měří hustotu a obsah minerálů v kostech, a na ubytovně na Žatecku zadržela policie mladou ženu, která prodávala pervitin. U dopoledních zpráv vás vítá Bára Adan.
2: Relax Radio.
1: Od července bude na poliklinice v Lounech nově k dispozici ambulance denzitometrie. Díky spolupráci vedení města a lékařů se podařilo rozšířit nabídku zdravotní péče přímo v Lounech. Každá nová zdravotnická služba představuje pro obyvatele lepší dostupnost péče a pro město je pozitivní zprávou, že se nabídka zdravotních služeb v Lounech dále rozšiřuje. Problémová ubytovna na Žatecku měla opět zájem policie, která zadržela 29-letou ženu, která dle důkazů distribuovala pervitin. Žena byla ve sledování policie, které se potvrdil opakovaný nákup a následný prodej drog. Dílerce teď hrozí až 5 let za mřížemi. Jedná se o ubytovnu, kde došlo k tragické události letos v březnu. Opilý muž tam surově napadl své dítě, které díky následkům zranění zemřelo. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu prozradí, jak se školy postavily k dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění.
3: V základních školách v Lounech byl zahájen projekt zaměřený na pomoc dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění. Cílem je zvýšit jejich školní úspěšnost, motivaci a zapojení do běžného školního i komunitního života. Projekt realizován prostřednictvím sociálních pracovníků a preventistů. Pomohou dětem i jejich rodinám, posílí komunikaci se školou a budou předcházet rizikovému chování.
1: Hasiči v sobotu v Příbrami zachraňovali 2 lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody.
2: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou úspěšné tažení na turnaji v Berlíně překvapilo. Po včerejším finálovém triumfu nad Američankou Jessicou Pegulaovou 6-4, 4-6, 6-3 řekla, že při svém prvním letošním turnaji na trávě nevěděla, co od sebe čekat, a byla ráda, že ukončila také sérii předchozích 3 nezdarů.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají ke 35 stupňům Celsia. Dnes opět hrozí silné bouřky a přívalové deště. Aktuální teploty na Kladně jsou 23 stupňů Celsia.
0: 35, to je něco, to je hezký. A já jsem viděl i v nějaké předpovědi 40 stupňů Celsia na příští týden.
1: No to je strašný.
0: A tak jsem si říkal, já jsem si to vyfotil. Jsem si udělal print screen obrazovky toho mobilního telefonu a říkal jsem si, to není možný. V tomhle tom se ani těžko, jako nedá se v tom ani sportovat, je lepší být nějak v klidu. Třeba ve Vířivce. Byla jsi o víkendu ve Vířivce, plavala
1: jsi? Včera, no jasně.
0: Kolik tak dáš temp ve Vířivce?
1: No já jsem se včera spíš hlavně potápěla, víš.
0: Kolik vydržíš minut pod vodou?
1: Minutu, já jsem si zapla stopky. No fakt minutu a fakt jako to bylo hustý teda.
0: No tak ty jsi potápěčka. To já bych vydržel třeba možná 10 vteřin. A Travolta bude za chvilku, Mandraže a taky Terka.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Krásné pondělní dopoledne, pro někoho určitě ještě ráno, ale to vůbec nevadí. Dneska máme pondělí 22. června, Mezinárodní den bez kalhotek. Ten je připsán k dnešnímu dni, takže pokud jste odvážní, tak dneska můžete tento den oslavit tím, že si dnes nevezmete kalhotky. Také nám slaví svátek všechny Pavly a narozeniny dneska slaví třeba Helena Třeštíková anebo Meryl Streep. Pro někoho významný den, pro někoho běžný den bez spodního prádla. Tak si pojďme to pondělí užít společně. Teď a tady na Rádiu Relax.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová. Relax.
2: Relax Radio. When you

Na jednu stranu jsou technologie a konkrétně umělá inteligence na vzestupu a víc se používají ve školách. Na druhou stranu vláda přišla s tím, že by bylo nejspíš vhodné ve školách zakázat mobilní telefony. Za malou chvilku si o tomto tématu řekneme víc. Teď už písnička od Black Eyed Peas, Shut Up.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Osobní automobil narazil do zábradlí v ulici Karlštejnská na Ořechu v Praze. Dejte si na to pozor a projížděte tam opatrně. Kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět, protože my je pošleme dál řidičům Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Vláda plánuje zákaz mobilních telefonů ve školách. Nová pravidla by se měla týkat žáků do konce povinné školní docházky a počítají s omezením používání mobilu i během přestávek. Opatření by mohlo začít platit od začátku školního roku 2027-2028. Tak uvidíme, jestli se to vládě vůbec povede zanést jako zákon ve školách. Každopádně děti by se toho snad mohly naučit víc by se mohly soustředit na školu a samozřejmě i mezi sebou by se mohly bavit úplně normálně.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Jednu minutu po desáté vám na Rádio Relax přinášíme zprávy.
1: Vláda schválila propojení Nechranic a lomu Libouš, aby přispěli k zadržování vody v krajině a ve Slaném dojde k dalšímu dopravnímu omezení díky rekonstrukci plynovodu. U pondělních dopoledních zpráv vás vítá Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Vláda 15. června schválila žádost o budoucím využití zbytkových jam dolů. Jedná se o lom Libouš na Chomutovsku a lom Bílina na Mostecku. Z lomu budou jezera, která hlavně přispějí k zadržování vody v krajině. Lom Libouš jako budoucí jezero bude propojeno s vodním dílem Nechranice na pomezí Žatecka. Lom Bílina ještě nemá finální návrh, protože se teprve rozhoduje, co zde vznikne. Ve Slaném se plánuje další dopravní omezení. Rekonstrukce plynovodu přinese změny v parkování a dopravním značení. Omezení se budou týkat hlavně ulic Fignerova, Vrchlického a Dvořákova. Zákaz bude platit od 16. července do 30. října. Doprava přerušena nebude, ale dojde k zákazu zastavení, změny v organizaci provozu a zdržení. Hlavním cílem je při stavebních pracích bezpečnost. Matyáš Vítík, mluvčí České pošty, promluví o rekonstrukci pošty v Olšanské ulici na Praze 3.
3: Během stavebních prací je možné využít pro vyřízení poštovních záležitostí bezbariérovou přepážku pro hromadné podání balíků, která se nachází zhruba 20 metrů od hlavního vchodu směrem do centra města.
1: Češi i zahraniční návštěvníci dál objevují rozmanitou nabídku turistických dílů napříč Českem. Nová data Institutu turismu ukazují, že rok 2025 byl ve znamení silného zájmu o turistické atrakce ve všech regionech. Více než 13 sledovaných míst přivítalo přes 48 milionů návštěvníků. Vedle tradičních taháků, jako jsou Pražský hrad, zoo nebo akvaparky, si výrazně polepšila také muzea, památníky a přírodní lokality. Potvrzuje se tak trend návštěvnosti napříč Českem a rostoucí chuť lidí objevovat nová místa.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bouzková ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Emu Navarovou 7-6, 4-6, 6-2 a poprvé získala titul na trávě. V utkání, které vyhrála za necelé 3 hodiny, se vypořádala i se zraněním pravé nohy.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí. Počasí.
1: Odpoledne nás čeká malá oblačnost a silné bouřky, to zejména na jihozápadní polovině středočeského kraje. Nejvyšší denní teploty jsou 28 až 31 stupňů Celsia. Dále platí výstraha proti požárům.
0: Krásné dopoledne, milí posluchači. Přejeme vám tady spolu ze studia, je to tak?
1: Ano.
0: Já si myslím, že si ten dnešní den užijeme, že už konečně to počasí vypadá tak, jak jsme se ho jakoby představovali.
1: No to jo.
0: Všichni to směřujeme tak, že se snažíme hodně větrat, plánujeme si věci tak, aby jsme odpoledne byli na bazénu třeba, že jo?
1: Tak, já jsem ráda, že si tady teď pustila tu klimatizaci, protože už jsem měla takový rybník, víš, za krkem, jako z těch vlasů, takže děkuju ti, Terko, děkuju moc.
0: Není zač, není zač. A věřím tomu, že mi i poděkuji za tuhle písničku, kterou jsem připravila.
1: Je krásná.
0: To je YouTube with or without you. Tak užijem si ji, co říkáš?
1: Ano.
0: Tak jo, jdem na to.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Pro každého znamená dovolená něco jiného, ale důležité je, aby jsme si ji všichni užili a samozřejmě pro každého znamená něco jiného, co si od té dovolené přivezeme. Teď by mě zajímalo, co si z dovolené často vozíte vy. Jaké suvenýry, nebo jestli vám stačí vyfocené fotky, a nebo jestli si prostě užíváte všechno tam a domů nevozíte ani fotky a ani suvenýry. Pište mi na 606 736 736, co si nejradši z dovolené vozíte vy.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Slibovaná písnička od U2 With or Without You nám dohrála právě teď na relaxu a my se bavíme o letních dovolených, konkrétně o suvenýrech, které si z nich vozíme. Mám tady zprávu, ahoj, já si vždy přivezu magnetku Jana. Tak Jana vozí domů magnetky a co vozíte domů vy? My se o tom dnes bavíme hlavně z důvodu toho, že opět přichází do módy trička právě z dovolených. Většinou se to týká hlavních měst, kdy máte na tom tričku nápis I love a to město. Myslím si, že tato éra těchto triček byla zhruba v roce 2010 a už je to opět v módě. Takže jestli takové tričko máte nebo si vozíte z dovolených trička, magnetky, náramky, ručníky nebo cokoliv jiného, tak mi to dejte taky vědět na číslo 606 736 736.
1: Cafe Time. Cafe Time. Relax Radio. Relax.

0: Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: Posloucháte Radio Relax a my se v dnešním dopoledním Café Timeu bavíme o tom, co nejradši a nejčastěji vozíte z vašich dovolených nebo cest do zahraničí. Píšete mi na číslo 606-736-736 a já tady mám pár zpráv. My si z cest vozíme magnetky, už se nám skoro nikam nevejdou. Jíťo, taky si často vozíme magnetky a už máme téměř plnou lednici, moc dobře to znám. Pak tady máme ahoj relaxáci, my si z cest po Česku vozíme turistické samolepky do památníku. Nezabírá to místo, ale vzpomínku z výletu vždy máme. Mirka. Tak to je ono. Po Česku sbírat takovéhle samolepky je určitě super, ale bohužel od moře už si je potom nepřivezeme. No a ještě tady mám jednu zprávu. Posledně jsem vnoučatům přivezla trička. Tóňa. Tak děkujeme moc za tyto zprávy a pokud vy máte něco třeba i nezvyklého, co vozíte z cest, nebo nedej bože i to, co se třeba nesmí převážet, jako jsou mušle nebo kamínky, tak mi napište na 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Dejte si prosím pozor na Kladně v ulici Na Kopci, tam osobní automobil srazil cyklistu a aktuálně se tam nehoda řeší a samozřejmě je to tam trošku komplikovanější, tak si na to dejte pozor v ulici Na Kopci v Kladně. Kdybyste měli i další informace o dopravě, neváhejte a dejte nám o nich vědět.
0: Jsme všude s tebou. Kladno 92,3. Kladno 92,3. Relax Radio.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Před malou chvilkou jsme vám říkali o nehodě v ulici Na Kopci. Tak týká se to konkrétně místa, kde se vkladně říká Na Cikánce. Je to tam kruhový objezd a aktuálně se z Kladna nedá dostat do Švermova téměř a ani ze Švermova do Kladna. Je to tam velmi, velmi ucpané, tak to určitě obejďte někudy jinudy, možná třeba až dokonce přes Libušín. Dejte si tam pozor, určitě se tam zdržíte a spíš je lepší na tohle místo, Na Cikánku, vůbec nezajíždět. Dejte si pozor a jezděte opatrně.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

Bavíme se zde o suvenýrech z vašich cest. Píšete mi na 606-736-736 a mně teď přišly dvě moc pěkné zprávy. Ahoj, my si vždy koupíme místně ručně vyráběný a typický rámeček pro danou lokalitu, no a doma si do něj dáme top fotku a další je přívěsek na klíče do našeho obytňáku. Čágo bylo. To je moc hezký nápad, vytvořit si vždy rámeček z cesty a dát si do něj tu nejlepší fotku z dovolené. To je až pro mě poměrně velká inspirace. A mám tady ještě jednu zprávu. Ahoj, ahoj, my si vozíme z každé dovolené kamínek, co se nám líbí, a na něj pak doma napíšeme, odkud je a rok. Už je to docela velká sbírka. No tak to zní taky moc pěkně. Dokonce si u toho i něco vyrobíte, tak to zní dobře a na výstavce určitě už musíte mít velkou sbírku. Tak pokud i vy máte nějaký takovýhle zvyk, co si vozíte z cest, tak mi klidně napište na 606-736-736. Ať vím, co si mám přivést i já.

0: 11 hodin a 2 minuty, to je přesný čas.
1: V Rakovníku se po dlouhé debatě zastupitelé dohodli, že vytvoří koncept na rozvoj cykloturistiky a pražské vodovody a kanalizace spustili novou mobilní aplikaci pro lepší přehled služeb pro zákazníky. Pěkné dopoledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku proběhlo jednání zastupitelstva ohledně rozvoje cyklistiky a cykloturistiky, při kterém došlo k živé debatě. I přes odlišné názory zastupitelů na konkrétní opatření se shodli na cíli, že město připraví koncept rozvoje cyklistické infrastruktury. Rozvoj cyklistiky může pomoci cestovnímu ruchu ve městě a podpoří tím i místní podnikatele. Aktuální informace o dění na pražské vodohospodářské infrastruktuře zdarma do mobilního telefonu pomocí aplikace od pražských vodovodů a kanalizací. Zákazníci získají přehled mimo jiné o mimořádných událostech či plánovaných výlukách. Přístupu ke službě je nutná pouze registrace. Při ní si určí, zda si nechají zasílat informace z celé Prahy, městské části či konkrétní ulice. Vždy záleží na jejich volbě. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová nám prozradí, jaké překvapení čeká cestující směrem do Ostravy.
3: Speciální vlak Colors Express vyjede z Prahy ve středu 15. července v 10.31 a do stanice Ostrava Střed dorazí ve 14.11. Po trase zastaví v Kolíně, Pardubicích, Českém Třebové a v Olomouci. Festivalová atmosféra začne už na palubě vlaku. Colors Express bude sestaven z moderní soupravy Comfortjet a pro cestující bude připraven hudební doprovod v podání kapely. Drobné dárky i možnost vyměnit si vstupenky za festivalovou pásku ještě před vstupem do areálu Dolních Vítkovic. Na zpáteční cestu se Colors Express vydá v neděli 19. července v 10.59 ze stanice Ostrava Střed a do Prahy přijede ve 14.26.
1: Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost.
2: Sport.
1: Český cyklista Matias Vacek dojel 12. v závěrečné královské etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France skvělou formu Slovinec Tadej Pogačar a náročný závod kategorie World Tour vyhrál hned při svém debutu.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Pro území Středočeského kraje platí výstraha silných bouřek. Obloha bude ale slunečná. Bouřky mohou být zejména na jihozápadě kraje doprovázeny přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Teploty dne jsou 28 až 31 stupňů.
0: My se tady teď dopoledne bavíme o dovolených, ale ne tak úplně. Bavíme se o tom, co si nejradši z dovolené přivezeme jako suvenýr. Máš něco takového, co vozíš jako typicky?
6: No jasně, magnet.
0: Magnetku na ledničku.
6: No jasně.
0: Tak to tak je podle mě u většiny lidí, ale už jsem se tady i dočetla od našich posluchačů, že někdo si vozí třeba rámečky s nějakou typickou tématikou, třeba i ručně dělaný, a pak si do nich dá tu nejlepší fotku z dovolené. A nebo že si vozí dokonce domů kamínky a na ně si píšou, odkud ten kamínek je a i ten datum té dovolené.
6: Tak tohle je krásný nápad, ale já jsem i slyšela, že jo, tak jako Češi, že jo, vůbec celkově ten český národ je takový vynalezavý, že si třeba Češi vezou domů i baterky souvladače z hotelového pokoje.
0: No tak to už je potom jiný kalibr. To jako, to už se nebavíme úplně o suvenýrech, ale o tom, ale je to co
6: takový,
0: se hodí.
6: Je to takový suvenýr, ale když si to tak vezmeš.
0: Určitě.
6: Ne, že bych
0: určitě
6: to teda dělala.
0: No, nevím, jestli se trošku nenapráskala.
6: Ne, fakt tohle nedělám, ale slyšela jsem to, že je to takové jak v oblibě tohle.
0: Novinka na Relaxu Starlight už za malou chvilku, tak poslouchejte a zůstávejte na vlnách Rádia Relax s námi.
2: Relax Radio.
7: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Velmi známá síť restaurací a kaváren Ambiente otevřela nedávno další podnik. Jmenuje se to Biskup a je to česká kuchyně s japonskou inspirací. Pokud jste tam byli, tak mi klidně napište na 606-736-736. Ráda si vyslechnu, jaké to tam bylo, a samozřejmě doporučuji to vyzkoušet, protože síť restaurací Ambiente je jedna z těch nejlepších tady u nás v České republice. Ale právě tato síť má v plánu otevřít i něco jiného, než je restaurace nebo kavárna. Co? Tak to poslouchejte. Už za malou chvilku se to dozvíte na Relaxu.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: together.
1: Do sítě Ambiente spadá celá řada gastronomických podniků, od cukráren přes vinotéky až po restaurace. Nyní ale společnost přichází s další novinkou. Plánuje totiž otevřít vlastní střední školu. Na Instagramu požádali o pomoc s výběrem vhodného prostoru. Tak pokud byste měli pro ně nějaký vhodný prostor, kde by mohli vytvořit školu gastronomie, právě Ambiente, ta jedna z nejlepších sítí v České republice, v rámci restaurací a kaváren, tak jim dejte vědět, napište jim klidně na Instagram. A pokud nevíte, tak to nevadí. Každopádně myslím si, že na kuchaře právě z této střední školy se můžeme už asi brzo těšit a bude to stát za to.
2: Café Time. Relax Radio. Na chvíli.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na D6, tam je totiž dopravní nehoda na 15. kilometru ve směru na Prahu. Dejte si pozor, havarovalo tam vozidlo. Následně tady máme také ještě pořád dopravní nehodu na Cikánce v Kladně. Pokud víte, jak to na místě aktuálně vypadá, tak nám prosím dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Příznivci produkce Marvel, pořádně poslouchejte, protože společnost Sony Pictures Entertainment na svém YouTube kanále zveřejnila nový trailer pro film s názvem Spider-Man Brand New Day. Snímek má premiéru v českých kinech už 29.7. tohoto roku. Zapište si toto datum do kalendáře, protože pro příznivce Marvelu to bude velmi významný den. A samozřejmě všichni už se na tento film velmi těšíme. Tak pište do kalendářů a doufám, že se uvidíme klidně i na premiéře nového Spider-Mana.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Téměř dvě dekády od sociální sítě filmu Davida Finchera z roku 2010 se slavný zakladatel Facebooku dočká nového nelichotivého portrétu. V nepřímém pokračování s názvem The Social Reckoning se Mark Zuckerberg bude muset potýkat s explozivní soudní kauzou týkající se toho, jak Facebook nakládal s otázkami soukromí, bezpečnosti a faktů. Premiéra tohoto filmu bude 8. října tohoto roku a já věřím tomu, že se nám možná odkryjou další věci, jak sociální sítě zacházejí s našimi údaji nebo dokonce i dokumenty. Tak těším se na to, abych se zase možná i trošku víc v tomto odvětví vzdělala, protože úplně upřímně nesleduju to každý den, ale zajímá mě to. Tak co vy, vyrazíte taky do kina 8. října?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme N.

0: Máme přesně 12 hodin. Krásné poledne.
1: Karlštejn má zmodernizovaný autokemp a návštěvníci si ho velmi chválí a silné bouřky a přívalové deště o víkendu zaměstnali středočeské hasiče. Výjížděli ke 130 případům. Krásné poledne vám z Rádia Relax přeje Bára s Terkou.
2: Relax Radio.
1: Autokemp v Karlštejně nabírá na popularitě. Bylo zapotřebí přidat elektrické přípojky a udělat modernizaci prostředí. Autokemp je oblíbeným stanovištěm nejen pro české návštěvníky, ale také pro hosty z Německa. Ceny jsou příznivé a autokemp nabízí spoustu aktivit, občerstvení a dobré zázemí pro rodinné dovolené, jak při krátkých, tak dlouhodobých pobytech. Hasiči měli o víkendu plné ruce práce díky silným bouřkám a přívalovým dešťům, které zasáhly středočeský kraj. Nejhorší situace byla v okrese Praha Východ. Problémy způsobily popadané stromy a voda. Hasiči problémy odstraňovali až do pozdních večerních hodin. Jen ve středočeském kraji bylo evidováno 130 případů. Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah, přiblíží informace k novým vlakům.
3: Od 14. června na železniční trati ze Zadní Třebáně do Lochovic na Berounsku jezdí nové motorové vlaky, které přichází s moderním vybavením, komfortem a lepší dostupností pro lidi s omezenou pohyblivostí. Vlaky také nabízí větší kapacitu míst a nově jezdí bez průvodčího.
1: Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží v Brně našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela. Provoz na nádraží je přerušený, vyplývá z informací Českých drah. Jde o lokalitu kolem takzvané Malé Ameriky. O případné evakuaci rozhodne až pyrotechnik.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Maria Bousková, která je nově na 22. pozici.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnes nás čeká sluneční den s jasnou oblohou. Vzhledem k tomu, že teplotní maxima sahají až k 31 stupňům, doporučuje se dodržovat pitný režim a nevystavovat se přímému slunci.
0: Dodržuješ ty pitný režim?
1: Samozřejmě.
0: Kolik jsi toho už dneska vypila?
1: Tak dneska tak půl litru.
0: Proseka? A co dál?
1: No to by bylo krásný, no nevím, teda ve 12 hodin, že bych povobědvala prosecco, proč ne, no ale nevím, jestli jako vůbec tady můžeme, že jo, to by bylo asi blbý. To by možná ty zprávy byly potom veselý v tomhle
0: byly
1: horku.
0: Byly by určitě vypít. Veselější.
1: Půl litru prosecca.
0: Je to tak, prosecco tady bohužel nemáme, i když nachlazené by se hodilo.
1: No to jo.
0: Tak až po práci, co se rád dělat, tak vám přejeme krásné pondělí a třeba zase někdy krásný den.
5: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
5: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

0: Petrův návrat do života, to je benefiční zábava v Novém Strašecí. Ta se bude konat už v pátek 26. června od 18 hodin na dvoře základní umělecké školy a hasičské stanice v Novém Strašecí. Vystoupí kapela Pohodáři a můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. Krásná benefiční akce už tento pátek 26. června na dvoře základní umělecké školy a hasičské stanice v Novém Strašecí. Tak vyražte tam!
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. června. Tento den roku 1858 se narodil italský hudební skladatel Giacomo Puccini. Přesně 40 let poté taky spisovatel Erich Maria Remarque. V roce 1947 se narodil bubeník a zpěvák Don Henley z Eagles. A roku 1956 člen kapely Simple Minds Derek Forbes. Rok na to spatřil světlo světa v australském Sydney rocker Gary Beers z kapely Inexis. 22.6.1961 se v Glasgow narodil zpěvák Jimmy Somerville. O 4 roky mladší je rockový bubeník Tom Cunningham ze skupiny Wet Wet Wet. Narozeniny má dnes také herečka Meryl Streep, ta od roku 1949. 5 let po ní přišel na svět Václav Fischer. 22. červnový den 1987 zemřel v nemocnici v Los Angeles ve věku 88 let herec a tanečník Fred Astaire. V roce 1982 opustila princezna Diana porodnici se svým synem, princem Williamem. Rok poté bylo v NHL rozhodnuto, že zápasy, které skončí remízou, budou prodlužovány o 5 minut s pravidlem náhlé smrti.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: No.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax. Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 13. hodina doprovázená skupinou Slza dorazila k nám na Radio Relax. Vítáme vás tady u odpoledních zpráv.
1: Do autobusu ve Středočeském kraji bude jednodušší a plynulejší nástup díky širším dveřím a rekonstrukce kladenského autobusáku je v plném proudu. Pěkné pondělní odpoledne s Bárou a Petrem.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj rozšiřuje možnost nástupu do vybraných autobusů všemi dveřmi. Opatření má urychlit odbavení cestujících a zkrátit zpoždění spojů. Cestující s platnou jízdenkou už nemusí nastupovat pouze předními dveřmi. Dodržování pravidel budou častěji kontrolovat revizoři. Kraj si od změny slibuje pohodlnější a plynulejší cestování. Na kladenském autobusovém nádraží pokračují práce spojené s jeho modernizací. Kvůli stavebním úpravám zde platí dočasná organizace provozu. Cestující by proto měli sledovat aktuální informace o odjezdu spojů. Rekonstrukce má přispět k většímu komfortu cestujících. Dokončení prací je součástí širších změn v dopravní infrastruktuře města. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu prozradí, jak se školy postavily k dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění.
3: V základních školách v Lounech byl zahájen projekt zaměřený na pomoc dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění. Cílem je zvýšit jejich školní úspěšnost, motivaci a zapojení do běžného školního i komunitního života. Projekt realizován prostřednictvím sociálních pracovníků a preventistů. Pomohou dětem i jejich rodinám, posílí komunikaci se školou a budou předcházet rizikovému chování.
1: Jeden ze čtyř parašutistů, kteří v neděli v Rokycanech při tandemovém seskoku zřejmě kvůli náporu větru havarovali, je v plzeňské fakultní nemocnici v kritickém stavu. Stav dalších dvou parašutistů, kteří jsou v Plzni, je stabilizovaný. Čtvrtého parašutistu přepravil v neděli vrtulník do ústřední vojenské nemocnice v Praze.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0 a v šestém utkání připsali páté vítězství. Naději na postup do semifinále jim však definitivně vzala hladká výhra Estonska nad Černou horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnešní noc bude polojasná až jasná, k ránu se mohou tvořit i mlhy. Nejnižší noční teploty budou 17 až 13 stupňů Celsia v doprovodu slabého severního větru.
0: Severní vítr je sice krutý, ale dneska bych ho rozhodně ocenil, zvlášť na venku. A vy to zajista oceníte skupinu Support Lesbians, která nám po 13. hodině zahraje písničku Moving On.
5: Relax Radio.
2: Relax.
5: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku pokračuje druhé kolo základních skupin a začíná být jasnější, kdo má dobře nakročeno do vyřazovacích bojů. Turnaj se letos hraje poprvé v historii se 48 týmy a do play-off postupí hned 32 reprezentací. Velkou pozornost v posledních hodinách strhli Kapverdy. Nováček světového šampionátu remizoval s favorizovanou Uruguayí 2-2 a dál živí naději na postup. No a Kapverďané šli dokonce do vedení a po dvou zápasech zůstávají neporaženi. Výbornou reakci na úvodní zaváhání předvedlo Španělsko. Ve druhém utkání skupiny H porazilo Saúdskou Arábii jednoznačně 4-0 a vede tabulku. Zářil především Michael Oyarzabal, který dal dva góly a na jeden přihrál. Skóre otevřel 18-letý Lamine Yamal, pro kterého šlo zároveň o první gól na mistrovství světa. Historický moment zažili také fanoušci Egypta. Reprezentace kolem Mohameda Salaha porazila Nový Zéland 3-1 a připsala si vůbec první vítězství Egypta na světovém šampionátu. Po dvou zápasech je navíc 4 body v čele skupiny G. No a dnešní večerní program nabídne mimo jiné souboje Argentiny s Rakouskem a nebo Francie proti Iráku. No takže druhé kolo skupinové fáze tak pokračuje dalšími zápasy, které by mohly poměrně silně napovědět o postupových šancích favoritů i o nějakých překvapeních turnaje.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

Radio. Největší hity 90. let. Can't touch this. Can't touch this.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Listen, my good friend.

0: 2:45. Vy ladíte odpolední vysílání Rádia Relax v pondělí 22. června. Prosluněné to pondělí 22. června a já vám přináším takové téma, které není úplně jednoduché, ale možná v něm mám dobré zprávy. Týká se to totiž testování látek na zvířatech. V Evropské unii se totiž možná schyluje k velké změně právě v oblasti ochrany zvířat. Představila plán, který má postupně ukončit testování chemických látek na zvířatech. Pokusy na zvířatech se samozřejmě využívají k ověření nějaké bezpečnosti různých látek, ale v budoucnu by je právě měly nahradit modernější metody. Neznamená to bohužel to, že by se testování na zvířatech zakázalo ze dne na den. To ne, ale Brusel počítá s postupným přechodem, kdy se nové technologie a postupy nejprve důkladně ověří a ujistí se, že dokážou bezpečně tu bezpečnost chemikálí posoudit stejně spolehlivě jako ty zmiňované pokusy na zvířatech. No a samozřejmě toto téma už rezonuje celou unii řadu let. Ochránci zvířat i část vědecké obce dlouhodobě volají po hledání nějaké alternativy a hlavně po snižování počtu laboratorních zvířat. No a zdá se, že tyto prosby a nějaké určité výtky se konečně setkávají s nějakým úspěchem a věřím, že snad komise bude postupovat rychle a tohleto téma se nějakým způsobem začne efektivněji řešit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Fashion minutka, zbývá do 14. hodiny, vy stále ladíte odpolední vysílání Rádia Relax. Barča už dorazila k nám do studia, za chvilku si dáme zprávy.
1: V Lounech se buduje nová městská čtvrť z bývalého průmyslového areálu a v Kladně se upravují jízdní řády městské hromadné dopravy kvůli hladšímu provozu. U dalších zpráv vás vítá Bára s Petrem.
2: Relax Radio.
1: V bývalém průmyslovém areálu v Lounech se připravuje vznik nové městské čtvrti. Projekt počítá s výstavbou bytových domů i další občanské vybavenosti. Proměna území bude probíhat postupně v několika etapách. Některé původní budovy by mohly získat nové využití. Celý projekt má přispět k dalšímu rozvoji města. V Kladně pokračují úpravy v systému městské hromadné dopravy. Město postupně zavádí změny jízdních řádů a zlepšuje návaznost spojů mezi jednotlivými částmi. Cílem je zkrácení čekacích dob a větší spolehlivost dopravy. Úpravy reagují na dlouhodobé připomínky cestujících. Další změny mají následovat v průběhu roku. Matyáš Vitík, mluvčí České pošty, promluví o rekonstrukci pošty v Olšanské ulici na Praze 3.
3: Během stavebních prací je možné využít pro vyřízení poštovních záležitostí bezbariérovou přepážku pro hromadné podání balíků, která se nachází zhruba 20 metrů od hlavního vchodu směrem do centra města.
1: Nástroje využívající umělou inteligenci používají aspoň občas skoro 3/4 Čechů. Lidé v AI vidí pomoc při rutinách, pracích, ale i možnou hrozbu. Nástroje AI schopné generovat texty, obrázky nebo i počítačové programy využívají a oceňují především lidé ve věkových kategoriích do 65 let nebo s vysokoškolským vzděláním.
2: Sport.
1: Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů. Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dosud nerozhodla. Zatím není jisté, s kolika účastníky se první liga odehraje. Los se dnes uskutečnil v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Definitivně sestoupila pražská Dukla.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Večer bude stále teplo, postupně budou teploty na 22 až 25 stupních. V noci bude jasno až polojasno s teplotami 15 až 18 stupňů Celsia. Zítra ráno ale očekáváme rychlý nástup tepla.
0: Rychlý nástup tepla doprovázený druhou hodinou, doprovázenou jednou minutu, ať jsme přesní. No a výlet do 90. a přelomu milénia se uskuteční také. Za pár minut si totiž poslechneme Pasik Dolls a jejich písničku Buttons.
2: Relax

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přejeme vám příjemné a pohodové cesty na našich největších dopravních tazích. Mám pro vás tři dopravní informace. Dvě se týkají dálnice D8. Na dálnici D8 17. až 18. kilometru ve směru z Prahy. Dávejte dobrý pozor na nájezdu na dálnici D8 u Nové Vsi. Je totiž nehoda dvou osobních vozidel, takže pokud projíždíte, dávejte si pozor, možná si chvilinku počkáte v koloně. Kousíček dál na dálnici D8 na 9. až 10. kilometru rovněž ve směru z Prahy u Úžice je jedno odstavené porouchané vozidlo, takže tam projíždíte také opatrně. No a když se přesuneme na dálnici D1, tam dávejte pozor na 37. kilometru ve směru k Praze. Vypadá to tam na rozlitou olejovou skvrnu na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio. It isn't enough to start a riot, distort the light beam. Until I like me.

0: nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Calvin Harris a Jazzy. Satisfy. Druhé místo. Milky, Just the Way You Are.

0: Na Rádiu Relax klademe zásadní otázky. Would you still love me the same? Doznívá právě teď, necelou minutu před 15. hodinou. Samozřejmě už tady s náma Barča a zprávy.
1: Na Rakovnicku musí řidiči počítat se zdržením kvůli opravě silnice v okolí Jesenice a na Lounsku se mohou lidé těšit na nové prostory veřejného prostranství.
2: Relax Radio.
1: Na Rakovnicku probíhají opravy silnice v okolí Jesenice, kde dělníci pracují na obnově povrchu vozovky a krajnic. Práce mají zlepšit stav vytíženého úseku, který využívají místní i tranzitní doprava. V místě se tvoří dočasná dopravní omezení a provoz je veden kyvadlově. Opravy budou pokračovat ještě několik dní. Řidiči tak musí počítat se zdržením. V Postoloprtech na Lounsku probíhají úpravy vybraných veřejných prostranství. Město se zaměřuje na opravy chodníků, zeleně a drobné infrastruktury v centru i okrajových částech. Cílem je zlepšit vzhled a funkčnost veřejného prostoru pro obyvatele. Práce probíhají postupně za běžného provozu. Hotovo by mělo být v průběhu léta. Mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová nám prozradí, jaké překvapení čeká cestující směrem do Ostravy.
3: Speciální vlak Colors Express vyjede z Prahy ve středu 15. července v 10.31 a do stanice Ostrava Střed dorazí ve 14.11. Po trase zastaví v Kolíně, Pardubicích, Českém Třebové a v Olomouci. Festivalová atmosféra začne už na palubě vlaku. Colors Express bude sestaven z moderní soupravy Comfortjet a pro cestující bude připraven hudební doprovod v podání kapely. Drobné dárky i možnost vyměnit si vstupenky za festivalovou pásku ještě před vstupem do areálu Dolních Vítkovic. Na zpáteční cestu se Colors Express vydá v neděli 19. července v 10.59 ze stanice Ostrava Střed a do Prahy přijede ve 14.26.
1: Soud dnes poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na 7,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na 10 let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřili ženy klientům celkem přes 161 milionů korun. Policie peníze nedohledala.
2: Sport.
1: Den po triumfu ve dvouhře získala Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Česká teniska triumfovala po boku rusky Jekatěriny Alexandrovové a vybojovala první debutovou trofej.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnešní den je polojasný s aktuálními teplotami 28 stupňů Celsia. Večer bude bez srážek s teplotami 23 až 26 stupňů. V noci teploty klesnou na 19 stupňů. Zítra očekáváme slunečno s teplotami 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Věřte tomu nebo ne, relaxáci, ale máme pondělí a už je 2 minuty po 15. hodině. Dneska ten čas letí úplně neuvěřitelně. No a my samozřejmě doufáme, že si užíváte své pondělí, že jste vykročili tou správnou nohou do nového pracovního týdne a aby jsme vám trošku zlepšili náladu, zlepšili ten váš čas dnes ubíhající. Máme pro vás například Bear a písničku Running pár minut po 15. hodině.
2: Relax

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Mám pro vás dvě dopravní informace. První se týká dálnice D4, tam na 8. kilometru ve směru z Prahy k Strakonicím. U obce Jíloviště dávejte pozor, je tam odstavené porouchané vozidlo, takže možná budete muset chvilinku čekat. A dále pak dávejte pozor, pokud se pohybujete ve Voticích na Benešovsku, tam konkrétně v ulici Husova došlo k nehodě mezi osobním autem a cyklistou.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: Mrkněte na hodiny, je tam 16. Teď mrkněte, no vy ne, ale já se mrknu před sebe. Je tam Baruška, to znamená zprávy.
1: Na Mělnicku pokračují práce na opravě mostní konstrukce za provozu a chmelaři na Žatecku zahajují přípravy na letošní sklizeň.
2: Relax Radio.
1: Kralupech nad Vltavou pokračují práce na opravě mostní konstrukce přes místní komunikaci. Stavební úpravy mají prodloužit životnost mostu a zvýšit bezpečnost provozu. Řidiči musí počítat s omezením dopravy v okolí stavby. Práce probíhají za částečného provozu. Dokončení je plánováno v průběhu letních měsíců. Pěstitelé na Žatecku zahajují přípravy na letošní sklizeň chmele. V následujících týdnech budou kontrolovat stav porostů a připravovat techniku. Podle prvních odhadů jsou porosty v dobrém stavu. Chmelaři nyní sledují hlavně počasí, které bude mít na úrodu zásadní vliv. Samotná sklizeň začne během letních prázdnin. V Lounech mají novou ambulanci rentgenového vyšetření, které měří hustotu a obsah minerálu v kostech. Více nám sdělí mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Od července bude na poliklinice v Lounech nově k dispozici ambulance denzitometrie. Díky spolupráci vedení města a lékařů se podařilo rozšířit nabídku zdravotní péče přímo v Lounech. Každá nová zdravotnická služba představuje pro obyvatele lepší dostupnost péče a pro město je pozitivní zprávou, že se nabídka zdravotních služeb v Lounech dále rozšiřuje.
1: Bouřky, které zasáhly o víkendu část republiky, způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadu tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude podle nich zřejmě ze středních a západních Čech. Rozsah škod budou upřesňovat v dalších dnech.
2: Sport.
1: Olympijský vítěz Milána Metoděj Jílek potvrdil v cyklistickém závodě, že má talent nejen pro ledové ovály. 20-letý rychlobruslař při premiéře v kopcovité etapě o délce 135 km s převýšením 17 metrů oslnil během svého vystoupení všechny přítomné a sám vyjádřil se svým výkonem maximální spokojenost.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Během noci bude převážně jasno až polojasno, teploty klesnou na 16 až 19 stupňů. Zítřejší den nabídne slunečné počasí s minimem oblačnosti. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Já vám přeji krásný zbytek dne a slovo přenechávám Alešovi.
0: Takhle, jestli můžu s dovolením, já bych i trošku hrál, jako, že bych tady musel 3 hodiny mluvit, to si myslím, že ne, ale ne, spíš mě napadlo, ty seš tady vlastně už od rána.
1: Ano.
0: Co jsi dělala proti vedru, jak ses jako bránila?
1: Tak já jsem vypila dneska strašně moc studeného pití, dobře. Což by se úplně přesně nemělo, ale
0: takže
1: dobře.
0: Jsi prostě pořád chodila čůra, to mi je jasný.
1: Ano, ano.
0: A co jako myslím na tělo, jako? Jestli tě něco napadlo, nějaká metoda. Ne, já jsem si myslel, že uděláme rozhovor typu, co by se dalo eventuálně dělat. Já mám totiž takový osvědčený recepty.
1: Jako no, takhle,
0: nohy do lavoru, to já dávám tady ve studiu celkem normálně. Jako.
1: No tak to dneska bych potřebovala, protože tady bylo šílený horko dneska. Mám sice šatičky, ale bylo to spíš na plavky.
0: Takhle. Řeknu, že jo, že je máš, jo, aby to nevypadalo blbě. Jinak doporučuji mokrej hadr a tím bych to asi ukončil.
1: Děkuju.
0: To přesně byla Barča dneska, když jsem přišel sem do rádia a říkal jsem si, teda co to tam sedí na ty zprávy. Bylo to hezký, jedeme dál, máme 16.03.
5: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
5: Aleš Švarc.

0: Vzhledem k české nátuře si dovedu představit, že existuje spousty z vás, kteří už si říkají, no už by ty bedra mohly trošku přestat. Je fakt, že jsou čas od času přerušovaný deštěm a bouřkou a tak dále. Nicméně pak se to zase rychle zpátky vrátí k těm třicítkovým a výše teplotám. Užijte si to. Nikdy nevíte, jak dlouho to léto bude trvat. Jinak tohle to je Bunt, nebo byl za námi Bunt, což je akvizice relaxády. Jedna z novinek, která se z minulého vydání vyšplhala díky vašim hlasům, které jste poslali na www.radio-relax.cz rovnou, pozor, rovnou na šesté místo. A to tady nemáme každý týden. No mrkněte sami, když tak něco popostrčte nahoru, ať se do středy s tím trošku hejbe. A ve středu se podíváme, co jste s tím provedli.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Tak uvidíme, kdo bude v dnešních fotbalových zápasech říkat merci, merci. Máme 3:45, pojďme se podívat, protože fotbalovým vrcholem toho letošního roku je bezesporu světový šampionát. Ten se koná od 11. června, to znamená dneska máme za sebou 11 dní, protože je 22. A bude až do 19. července, samozřejmě, opakuju to už asi posté, Amerika, Kanada a Mexiko. Nechybí u toho ani česká reprezentace, když no, uvidíme, když nic jiného, ať to mají kluci aspoň jako výlet. Argentina dneska půjde na mistrovství světa ve fotbale po druhé do akce. Poslední šampioni vyzvou ve druhém utkání Rakousko. Oba týmy první duely na mundiálu vyhrály, takže se uvidí, kdo půjde dál s porážkou a kdo půjde dál s vítězstvím. A nebo se možná rozhodne jako nerozhodně, uvidíme. Zápas má výkop a můžete se dívat od 19 hodin středoevropského času. Dneska, když byste byli jako hodně fotbalově naladěný, tak od 23 ještě Francie Irák a ve 2 ráno Norsko Senegal, tak na to se taky dívat teda rozhodně nebudu. Vzpomněl jsem si na jedno mistrovství světa, ačkoliv já zase až tak fotbalu nefandím, tak se mi líbilo, bylo to v roce 1986, protože od té doby se používá pojem boží ruka. Možná si někdo vzpomenete, tenkrát Diego Maradona dal gól rukou proti Anglii a na férovku to pak v podstatě potom i přiznal. Později to nazval takzvanou boží rukou. Byl to vlastně takový nejkontroverznější moment fotbalové historie.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: půl minuty, tady bude půl pátá, za chvíli se také podíváme do kalendáře, ale nedá mi to, abych ještě předtím neřekl, protože ne každé výročí je v tom kalendáři, ne všechno si můžete poslechnout. A třeba tohle mi přijde docela dobrý, protože je pondělí a to bychom si měli něčím zpříjemnit, tak dneska je tak jako celosvětově vyhlášen Národní den líbání. Jo, je to takový jako projev náklonnosti, používá se vlastně po celém světě, pozor, mnoha způsoby, někde romanticky na ústa, v této oblasti jsou celkem bezkonkurenční Francouzi, anebo platonicky na jednu nebo obě tváře, je dobrý, když se předtím chlapi trošku oholej. Jinak bez ohledu na to, jak se to slaví, jo, tak Národní den líbání, což je právě dnes, je ideální příležitost k tomu, abyste někomu ukázali, jak moc jste milování, vážení a zbožňování. Myslím si, že když dneska partnerku překvapíte polibkem, ať už je to manželka nebo přítelkyně, to už je jedno, že bude mít radost.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 22. června. Tento den roku 1858 se narodil italský hudební skladatel Giacomo Puccini, přesně 40 let poté, taky spisovatel Erich Maria Remarque. V roce 1947 se narodil bubeník a zpěvák Don Henley z Eagles. A roku 1956 člen kapely Simple Minds Derek Forbes. Rok na to spatřil světlo světa v australském Sydney rocker Gary Beers z kapely Inexis. 22.6.1961 se v Glasgow narodil zpěvák Jimmy Somerville. O 4 roky mladší je rockový bubeník Tom Cunningham ze skupiny Wet Wet Wet. Narozeniny má dnes také herečka Meryl Streep, ta od roku 1949. 5 let po ní přišel na svět Václav Fischer. 22. červnový den 1987 zemřel v nemocnici v Los Angeles ve věku 88 let herec a tanečník Fred Astaire. V roce 1982 opustila princezna Diana porodnici se svým synem, princem Williamem. Rok poté bylo v NHL rozhodnuto, že zápasy, které skončí remízou, budou prodlužovány o 5 minut s pravidlem náhlé smrti.
3: Relax Radio.

0: Asi takhle, já mám spoustu těch starších hitovek, to určitě znáte podle melodie. A radši od jakoby originálu, to znamená od třeba Cyndi Lauper v tuhletu případě. Ale musím uznat, že Ronan Keating se s tím taky popral velmi, velmi statečně. A nezní to úplně špatně. Teď pojďme ale na pozvánku, kterou tady pro vás mám, jmenuje se Petrův návrat do života. Je to benefiční zábava v Novém Strašecí. Proběhne v pátek 26. června od 18 hodin na dvoře Zušky a hasičské stanice v Novém Strašecí. Vystoupí kapela Pohodáři a můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Jenom dodám tu nejdůležitější informaci. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. Tak snad se vybere nejvíc.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, blížíme se k 17. hodině, už za chvíli vám prozradím, jaký bude zítra počasí, to znamená, jestli bude stejný vedro jako dneska, nebo jestli už ta teplota trochu půjde dolů. Samozřejmě budeme si hrát za chvíli taky Purple Disco Machine a 100% vám prozradím, jak je to možný, že vlastně nemůžete najít jako slovo, nějaké, když ho potřebujete, mozek ho často zná, ale nevíte, čím to je, je to takový ten pojem, mám to na jazyku. Tak o tom si budeme povídat po celý.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Je tu 17. hodina úplně přesně.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Vždycky tady začínám tančit, rozhazovat rukama a tak dále. Pak se zase rychle sklidním, dám si ruce na pult a hned vám stihnu říct, že zítra vás taky čeká slunečný.

0: Dnešní počasí s minimem oblačnosti. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Tak já myslím, že lepší informace jsem mít nemohl. Možná tu s tou otevírací muzikou, to znamená s tou nabídkou do hodiny, co je před námi, protože pro mě je tohleto muzika par excellence. Sluníčko už nám trošku zalezlo, Domino Dancing, nějaký ten taneček byste klidně mohli hodit, ale ještě předtím vydržte za pár minut, se podíváme na Instagram, na náš rádiový, protože a jelikož budeme vyhodnocovat soutěž, kterou tam máme celý týden.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Neříkej, co má se stát, to je novinka od Evy Farný, ta to má teďka strašně moc za sebou. Vyprodaný koncert, já si myslím, že teď zaslouženě odpočívá a užívá si trošku. Tohle to je novinka, která je v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia, do které můžete hlasovat. Já to tady říkám skoro pořád, ale je to potřeba, protože podle vašich hlasů potom sestavíme novou Relaxádu a pak ji ve středu od 18. hodiny odehrajeme. Takže nezapomeňte www.radio-relax.cz, zahlasujte, já budu rád, až to ve středu budeme počítat. Jinak za chvilinku už slíbené informace k naší instagramové soutěži a nedám ani najevu, neříkej, co má se stát. Má se stát, řekneme výherce.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
3: If

17, tak mi to úplně krásně vyšlo. Za námi jsou Pet Shop Boys, Domino Dancing a jak jsem sliboval, máme před sebou vyhlášení naší instagramové soutěže, kde jsme se ptali na přetěžkou otázku, to znamená na naši frekvenci, na frekvenci Rádia Relax v Berouně. Tak samozřejmě, mohli jste to dohledat, berouňáci si to samozřejmě mohli naladit, takže ty vědí. A teď pojďme na někoho, kdo nám správně poslal, nebo spíš kdo správně dal odpověď k našemu příspěvku na Instagramu. Musím teda uznat, že tenhle ten příspěvek nám jako přišel jako docela vtipnej. Samozřejmě, je tam správná odpověď, 975, to je pochopitelný, ale prý to jde i v pásmu 974 až 976 a to jsme rádi, takže to je někde mezi 975, výborně. A Tomáš, který nám napsal, je to teda bez příjmení, ale tady mraky čísel zatím, to nevím teda, co to má znamenat, asi to budou nějaké jakože údaje o jeho těle, to nevím, a začíná to 160, takže nic, jdeme od toho dál. Ale napsal Tomáš, že když bude vylosován, tak se pokusí Radio Relax naladit i v Koněpruských jeskyních, protože tam vyhrává rodinnou vstupenku 2+3 právě do Koněpruských jeskyní a já bych mu doporučil, aby si ji vybral co nejdřív, protože v těchhlech vedrech, a já to vím z vlastní zkušenosti, je v Koněpruských jeskyních úžasný chládek. A musím teda říct, že si tam člověk tu prohlídku fakt jako užije a nejradši by si ji ještě i trošku natáhnul, jo, co si budem povídat. A když už jsme teda u toho, jestli to bude Tomáš zkoušet přímo i v těch Koněpruských jeskyních, tak mám tady pro něj takovou jakože asi ne příliš dobrou informaci. Já už jsem to zkoušel, protože my tam jezdíme fakt jako relativně často, zvlášť přes léto. A jako jde to pár metrů za dveřma, jo, za tím vchodovým vstupem. Ale co dál? Pravda je taková, že se mi to tam drobátko ztrácelo. No ale takhle, Tome, myslím si, že kdybys to vyřešil nějakým zesilovačem, který by si furt jako tahal někde za sebou, nebo v batěhu, nebo to, takže bychom se tam určitě nestráceli. Každopádně s Tomášem se spojíme přes sociální sítě, máme pro něj rodinnou vstupenku 2+3 do Koněpruských jeskyních a doufejme, že si tam užije ten krásný a svěží vzdoušek v těchto těch pařácích.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se společně podívat na dálnice. Začneme na D11, trasa Jaroměř-Praha. Počítejte, že tam po cestě zhruba na 25. kilometru uvidíte porouchané vozidlo na krajnici. Nicméně máme tu upozornění, že zasahuje trošičku do pravého jízdního pruhu, takže je to taková jakoby překážka na vozovce. Každopádně projíždějte se zvýšenou opatrností. Na D1 zhruba od 37. kilometru ve směru na Polsko, to znamená na státní hranici, taktéž. Dneska to auto asi prostě moc nesvěží v tom vedru. Je tam taky auto a taky trochu zasahuje do vozovky, proto na něj policisté upozorňují. Na D7 navíc se ještě nám trošku válí nějaký věci na vozovce. Je to konkrétně, abych řekl, hledám ty kilometry, já to tady nevidím, tak nic, takže nevím, to se ještě podívám a když tak dodatečně dohlásím. Nicméně, když už jsme u té D7, tak se pojďme podívat na okruh zpátky od 2,5. Až skoro na 7. kilometr ve směru narození, to znamená na D7 je kolona, téměř 4-kilometrová. Já jsem jel v pátek, pokud se dobře pamatuju, směrem do Loun. Musím teda uznat, že klobouk dolů před každým, kdo má tu trpělivost tam jezdit, dejme tomu v té špičce, protože tam se taky jako občas popojí. Jinak ještě 22. kilometr okruh ve směru na D1 je nehoda, pozor, 3 havarovaný auta, tak tam je to samo o sobě, počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Na relaxu jeleni a zbožné přání, neříkám, že každého, ale mnoha chlapů, zůstaň ještě jednu noc, chci tě moc. Teď se podívejte na náš rádiový Facebook, to je docela důležitá informace, protože pokud už vám to vedro jaksi leze na nervy, tak když se podíváte na Facebook, tak zjistíte, proč to takhle všechno je.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Pomalu, ale jistě se blížíme k 18. hodině, tohle to byly Olly Murs a Dear Darling. Teď tady mám před sebou spoustu věcí, které bych tak jako celkově označil jako takovou jako strašně známou věc, nebo takhle, asi nad tím nikdo nepřemýšlí, ale když si to pak někde přečtete, třeba jako já zrovna tady před chvilkou, tak si řeknu, no jo, vlastně, fakt to takhle je, takže když třeba jdete do obchodu pro jednu věc, tak celkem zákonitě se vrátíte z 10, to už je celkem jako opakovaný. Ten mozek totiž miluje jakousi novost a proto ten nákupní seznam je často jenom takový návrh, nikoliv prý závazný dokument. Další věc, která je jako fakt pravdivá, když spěcháme, tak hodiny jdou rychleji. Když čekáme, tak se vlečou, to je jasný. První sousto, a to je pravda, to jsem si uvědomil, že asi bude, protože největší potěšení z jídla přichází hned na začátku. Proto třeba, já nevím, když čekám na hranolky, tak ta první bývá samozřejmě úplně ta nejlepší. Hodně často se mi stává, že telefon zazvoní ve chvíli, kdy jsem ve sprše. Jako na záchod si ho klidně vemu, že? To je jasný, ale do sprchy je asi dost těžko. Když chodíte ve skupině lidí, a to si všimněte, já už jsem to jednou zkoušel, tak všichni automaticky sladí tempo chůze, jo, to znamená střídání levý, pravý a tak dále. Když nemůžete najít to slovo, a to je to, co jsem se tady bavil úplně na začátku vysílání, taky se mi to občas stává, samozřejmě rychlostí blesku to vždycky se snažíte nějak jako nahradit, ale je to takový ten jev, mám to na jazyku. A vlastně ten ukazuje, že informace jako tam je uložena, jen se k ní momentálně neumíte dostat. Musíte prostě chvilku počkat. A co se mi líbilo ze všeho nejvíc, talíř prý ovlivňuje chuť. Že prý třeba stejný desert bývá hodnocen jako chutnější, když je servírován na pěkném talíře. To je takový recept na to třeba na dnešní večeři, když byste chtěli, aby to i dobře chutnalo, i vypadalo. Zkuste někde vyhrábnout nějaký váš sváteční talíř. Třeba to bude dobrý.
1: Relax. Relax Radio.

0: To byl úplně super závěr hodiny Coldplay a Clocks. Máme za 3/4 minuty 18.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Tak jsme si tady zase zatancovali a pojďme se mrknout, jak bude zítra. To už asi tolik tancovat nebudem, protože zase bude pěkný vedro. 30 až 33 stupňů Celsia, slunečné počasí s minimem oblačnosti, no tak prostě si užíváme léto. A když si užívat léto, tak samozřejmě i s muzikou, pokud se třeba chystáte ještě na nějaký ten festiák, doporučuju s taneční muzikou, protože se může stát, že tam uslyšíte třeba Robina Schulze. Takhle mě by to asi porazilo, ale zkusit to klidně můžete. Spolu s Robinem Schulzem zpívá Barbs a tuhle muziku budeme hrát vlastně už za chvilinku tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak jo, přátelé, dneska startujeme a frčíme do psího domova, který se jmenuje Srdcem psům a je v Městci Králové. A samozřejmě můžete se podívat přímo tam na stránky na www.srdcempsum.cz. Je tady dokonce na našich stránkách i telefon a tím se dostávám k tomu, že ty základní informace máme i u nás na www.radio-relax.cz. Když rozkliknete pejsko stránku, tak tam najdete dnešní nabídku. To vypadá, jako vypadá hezky. Přiznám se upřímně, jako takhle, jmenuje se Linda, je to nádherná, mladá, hodná, inteligentní, dvouletá fenečka, má takový jakože v sobě geny borderky, váží 18 kilo. Já jsem tak jako přemýšlel, jestli to je na psa hodně, a nebo jestli je to tak akorát, a nebo jestli je to málo a tak dále. Každopádně, pokud psa máte, tak vy si asi nějaký obrázek uděláte. Pokud ne, mrkněte se k nám na stránky, na fotkách, tam vypadá velmi dobře, i když prej to focení neprobíhalo zrovna jako v nejlepších podmínkách, to se musíte mrknout, při jaký činnosti nakonec vyfotili. Jinak je to velmi přátelská submisivní fenka, která má za sebou docela jako takovou vošklivou minulost. Pochází z takových těch nevhodných podmínek, kde nikdo neřešil kastraci, takže už vlastně má za sebou štěňata, o které se starala velmi pečlivě až vlastně do jejich odjezdu k adopci. Tím si myslím, že řečeno vše. Potřebuje dostatek pohybu, to je důležitý, a docela by asi i ocenila, kdyby našla nějakýho parťáka na agility, běhání a tak dále. Určitě to není pes jenom na zahradu. Zbytek si přečtěte sami www.radio-relax.cz a nebo rovnou vyražte do psího domova Srdcem psům, který najdete v Městci Králové.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: Vzpomínka na 90. leta, Ryan Paris, Dolce Vita, máme 6:45 a teď už vlastně k tomu 3 minuty. Nevím, kdo co máte za jaký přání, ale já bych, když už bych se teda měl svést někdy vlakem, jakože normálně vlakem nejezdím, jenom opravdu jednou za čas a hodně málo, ale kdybych se měl svést Orient Expressem, no tak to je jiný kafe. Pozor, přátelé, pokud byste měli úplně stejné touhy jako já, tak v červenci je to možné. 5. července vyjíždí Orient Express z Paříže a míří do Prahy a 8. července zase zpátky, to znamená trasa Praha, Vídeň, Paříž. Samozřejmě, že pro nás, pro Čechy, tím pádem teda pro Pražáky třeba, je zajímavější jízda 8. července, kdy vlastně cestující nastupují přímo v Praze a vyrážejí přes Vídeň do Paříže a teď to přijde v autentických historických vozech s restaurací a barovým vozem, což je taky takový to kouzlo. Ono spoustu věcí k tomu najdete i na internetu, jestli vás to zajímá, tak se určitě podívejte. Já teda vzhledem k těm cenám, který vám řeknu za chvilinku, jsem zjistil, že mi asi budou stačit úplně ty fotografie, třeba z Vyšehradského železničního mostu nebo z někdeho viaduktu. To jsou prostě takové jakože místa, kde se to dá velmi dobře vyfotit. A hned vám prozradím proč. Samozřejmě mě zajímaly ceny. Co se týče ceny pro trasu Praha-Paříž, tak ty začínají, a teď jako opravdu nekecám, 4650 euro na osobu, a to je v historickém kupé při obsazení dvěma cestujícími, jo, takže tohle to bylo za jednoho, tak si to spočítejte pro dva, a nebo pak jsou tam samozřejmě ještě zvláštní kabiny a tam je zhruba 114 tisíc za osobu v základním historickém kupé, jo, ty vyšší můžou stát 250, to jsou ty, o kterých jsem mluvil, a dokonce prý až 500 000 za osobu, to je prostě neuvěřitelný, ale myslím si, že to je zase zážitek. Máte tam ubytování v kupé, veškeré stravování, servis komorníka, přístup do barového vozu, společenských prostor. Jenom jedna věc by mě zajímala. Jestli tenhle ten vlak jezdí na čas. A nebo za ty prachy, to těm lidem je asi jedno.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

Mrkněte na hodiny, je tam přesně 6:30. Utíká nám to, ale teplota jako extrémně nějak moc neklesá. Když už jsme u toho, tak to počasí, když se k němu určitě ještě dostaneme, tak na zítra ukazuje zase rozhodně přes 30. Takže si možná stejně jako já pokládáte otázku, čím to je, že teď najednou takový vedro. Mrkněte k nám na Facebook a budete to vědět.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: 7:45, úplně přesně. Já tak jako lehce zaspomínám na pátek, jak už jsem to tady jednou zmiňoval, když jsem mířil směrem do Loun, tak jsem narazil na takovou jakože zhuštěnější provoz i kolonu. A co si budeme povídat, nikdo z nás není rád, když dojede na konec kolony a ještě je takovýhle vedro. Jasně, dneska existují klimatizace a tak dále, ale nevím, jak to máte vy, ale já když pak mám někde klimošku jako dlouho, tak druhý den jsem takový jako spíš nemluvnej, takže spíš se snažím jako čekat otevřený okna a tak dále. Není to nic příjemného. Teď vás možná trošku uklidním, jestli zítra třeba budete někde čekat, anebo teď aktuálně, jestli čekáte. Vrátíme se o pár let nazpátek v roce 2010. Na dálnici mezi Pekingem a Tibetem se vytvořila kolona, a to si myslím, že u nás ještě nikdy nebylo, dlouhá přes 100 kilometrů. Někteří řidiči v ní trávili víc jak 12 dní. Samozřejmě hned se toho chopili místní obchodníci a začali prodávat jídlo a pití přímo mezi stojícími auty, takže vlastně vzniklo jedno z takových těch improvizovaných tržišť uprostřed dálnice. Když si tohle poslechnete, tak si možná třeba zítra, nebo možná ještě dneska řeknete, že nám není tak nejhůř.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Pokud si hlídáte čas, tak za nějakých 5 minut tady bude 19. hodina. Já už se trošku přenesu dopředu, protože za chvíli, pokud se vám to podaří usnout, si budete lehnout, ještě předtím tady nějaká véča a ráno jsme tu zase pro vás.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Ještě půl minuty a jsme na 19. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Upřímně, jenom si to tady pro sebe čtu a už je mi zase vedro. 30 až 33 stupňů předpokládají meteorologové, že by zítra mělo tak jako vyběhnout ta rtuť teploměru. Jinak v noci bude příjemnějc, 16 až 19. S tím mě napadla taková věc, jestli máte balkon, tak můžete třeba zkusit spát na balkoně. Je to fakt docela super. Jednou jsem to zkoušel a jako jde to. Odpolední maxima jsem říkal 30 až 33 a obloha slunečná s minimem oblačnosti. Teď ještě nabídnout muziku do téhletý hodinky, co je před námi. Avril Lavigne, Skater Boy. No, možná, že jsem měl na večerní odpočinek nabídnout něco pomalejšího, ale v hodině si určitě něco vyberete. Přeju vám hezký večer a těším se zítra dopoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůž.

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rovní.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Radio.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. června. Tento den roku 1965 se narodil kytarista britské skupiny Oasis Paul Bonehead Arthurs. Skupinu opustil v roce 1999. Dalším slavným, který přišel na svět 23. 6. je Anthony Costa, jeden z členů britské chlapecké kapely Blue. Spatřil světlo světa tento den roku 1981. V roce 1784 se v Americe uskutečnil první let balónem. Roku 1860 vznikla tento den americká tajná služba. Psal se rok 1938, když v Marylandu na Floridě otevírali první veřejnosti přístupné akvárium. Po 11 letech prvních 12 žen doktorek promovalo na Harvardu. 23. 6. 1955 si odbyl premiéru film ze studií Walta Disneye Lady a Tramp. Jiný snímek Batman zažil první promítání na den přesně po dalších 34 letech. Roku 1985 pohřbilo letadlo letecké společnosti Air India ve svých troskách 329 cestujících.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.